0: Hač nětko ranno kolu abo kofi pijeće, kiba čaj abo vodu, dajče se na kužde pat zesvođeć, tiž vašu snedajn se serbskim rozvosom s dupkom na pošestčih nětko naše povestče davaja.
1: Serbski rozvos. Povestče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Wiece hač 2000 ludzi je si sobotu a čera stawiznu wo krabače kurjavie samoty čonym kumcu obladało. Potem zo je so 2004 a 20 nowy cyklus krabatuje stawiznu z titulom Na spočatku je svietvo zahaju, kiżby potom loni z wodychom na urota pokročuwał, raja lica cieči dziel cyklusa. Nimo profiju stiji tiež lica wiece hač 60 lajku z čonyho kumca a wokolinu na jewišču Najstarša rajaka je 80 let stara, najmłodša 8. Nimo vojeruski je drasty skičer, so přiladuariam tež lica viacore serbske stučki a teksty. Hač do 19. julija raja staviznu okrabače, predstajenja su vupšedate. Vosada małym wielkowie je czera na 257-letne wopstacze bratruskie jednoty we wsy wspominała. 130 wopytuariu są na swiedzieńskim dniu w obdzieli. Tys 17. jedyna posta, byśu pobożni Serbia budyskiego kraja po śmierci rabie von Gerstofa z cichońcy do małego wielku a przeczanyli. Tam im Serb Matej Duhi nowy domicilski czesze. Na svedženskih kemšach čera bi še džil predovanja tež serbsko-rečne. Dr. Lubina Malinkova přednošovaše v stavi znah sudlišča a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kaj štež na mezonárodne vúznam. Hač do 1942 je doromade 2000 dječi misionáru malým veľkove došule kodživo. Lične Viki Remeswa radvoju na dvorništu inkluzije. Je sobotu niedže 200 posta ľudí vopytalo trochu ja organizátorojo. Ladajo na vúžadanie rekordnie horco ty sú s tým spokojom. 16 regionálnych remesníku je svoje produkty poskyčivo, napríklad kožane a pelšuje, pčokace a hončarske tvory. Dzieci môžachu na staciach páslič a tiež vokvodženie by je možné. Klitu chcieťa tajke Viki vospytovač, potom pak pozným liču abo na zemie. Duchowny rada a farar Johannes Magira wosvědči dženca kulowie ze svědženskimi kemšemi svój železny měšnický jubilij, štož woznamienia 5 a 60 let służby jako duchowny. Miestom 1990-letny je Erfurtče teologiju studoval abo 1961 na měšnika wusvědčeny. Stacije skutkovania jako kapvan a farar běchu napríklad Bášč, Bísko a Grodk. 15 let toho běše tiež farar Putnickije cokve Zorelského biskupstva Nový Cali. Z leta 1998 je farar Magira duše pastor Kulovskej vosadže, kež tiež zvonkanie. Viace vo jeho vosobie slyšiče mestrujim bilk nasedom. Prine koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresne pokal 2006 a 2023. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnemu mištri z našec Dobruše z C2 po podlišeniu. Zajšvých 15 letach sú Rajbičanci Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobili, prini kruč pak doma Delanach v Suiskim stadione. 580 přiladuariu je sobotu večo zčiovalo. A to one běchu naše povješće, kiž namakače tiež na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, dženca, vostan je pomručeny cywy dzień, stajne zaso maso rímač a dyščovač z dziela tiež nevedra sú věščene a tiež dženca zalize živé slibro jíša raz vokovo na 31 stopňu maximálne.
0: Na pućach a na drohach šitko klopwe, ale gečbu šitkim tym, kociš nas Lipsku runje svyša, tramwajki tam dale nejedu. Poprawmša kociš to dženca noce hižo šitko zreparowane mieć, ale tak cyle sa to hižo šlachčivo neje. Po takim tramwajki pod svym Lipsku wokomiknie dale nejedu. Tam je horcota przewujke škody nadživała.
1: Serbski rozwóz.

0: Dźensa to swěća kuloruje wosebity měšniski jubilej. Faro na wumenku a duchowny rada Johannes Magiera ma swój železny měšniski jubilej. 560 let skutkuje tu hižo jako duchowny. Diana Fryczyc z Grymichowa je jubilara hižo minionym tydźenju zetkała.
1: Rańcze kemše w kuluskim skutku świętego Adalberta. Boromejki steja we wałkach kapałki kaštež dalšej výrivy. Do wotaniścia přistupí fara Johannes Magiera, kiž nydom ze sylnym vosom do prýnjeho kierluša sobu zakantori. A vone muž, ze širymi vosami a po postavie trochu menší, je vopravdže hižo 560 let duchowny? To běše mysl, kotraž mi nydom domov zoskočí, jako zade při małych pišćelach stejach. Duchowny njeskutkowaše z cywa stare mučne abo pomawy, z kerje běše Boža mša, lochka a wutrobita, haj samo agilna. A wonu hibičivosć česča se tež kulusce vosadni.
2: Dokéž ja hustoju v sredu, když mu muže jo dževimu v okolo cirkve to veli dživa, a tom šinže, a džoka taký mladý člověk, jo baskin mecu, a já se vše směju nazdala. A pa já fara, jsi fenomenál vůště unmětlý. Já jo tak ráde mám, taký člověk, taký dobročov. Je velké veselo.
1: Po přeženovaniu a vůčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přínygně pokazujo na předrům na kudbě koruně, zoso tam, kbě sadže zetka moj. Štup popravom fara Johannes Magiera je. Narodził běše so 1905 a cíceči ve Wrocławiu a studovaše ve Erfurtče teologiju. Vůsvědčene bu 1961 a nastupí kapvanstvo ve Baršču a Běskově. Runje tute leta bych vůžadace, mi fara Magiera poveda, dokéž běše to vosrieč NDR-skeho časa a kraj měše mało věřivých. A tuči bych ju ještě po cywym regionie rozbrojene. V Grodku přeuza potom 10 let místnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve Putnijskej cirkvi Zolarského biskupstva ve Novej Cali, štož byše jemu vo sebie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic na vumink. Nimale 30 let dlho dživa miestem ve kulovskej vosadže a zvonkanie jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pounie vede a správnie rade, sú přeco rade vítane.
3: Hej, na to som môž všetce spúšiť. Tyž kruze duchovný čas nimaža, a vôbšie veľa živa. Fara Magiera, Jetzt so, lass Gott schie.
4: Ja, wenn ihr jetzt mal die Wasser, das ist ein Jüwek, agilen Wunsch, schätze ja, wenn ihr die immer tschechko kommen, wo hat das ja im Schoß, als er Radio war, wenn ihr so der dritte Mischte, ja, wie ich gerade ein Puppuchu, ja, schätze, schätze, ne, also, das ist schätze, der zu ist, das ja, nicht gesetzt, gar nicht, hat Tag, da ja, Rene.
1: Ferrari Johannes Magiera je přes civilita jaražel, zonista jeho starší, tedyše jeho vůsvědčení na myšníka doživývoj. Nětko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 5 a 60 letami z druhého míst na pšiním. Tak může fara Johannes Magiera, dženca doprudňa z 1 a 90 letami, svůj železný myšnický jubilej se svědženskými kemšemi v Kulově vosvědčič.
0: Diana Fritschitz-Grimmichowa rozpravěše nam vo dženstnějším vosebitým měšnickým jubileju v Kulově. A k tomu ještě krotký dodavk v Němské změme lica celkoně 30 měšnických svědčí z ňou a s tým 5 věc hač loni se nazměteš voni za 560 let celé vosebitý jubilej. A s tým je bydl na sedm srbský rozvoz. Praje dobranie z Bettinu a Katku.

0: Watermelon Sugar. Na posed Miche.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. Wjace ač 2000 ludzi je se sobotu a čera stawi znowu krabače kurjave samoty čornym kumcu obladało. Potem zo je so 2024 nowy cyklus krabatu je stawi zny z titulom Na spočatku je svetło zahaju, kiž by potom loni z vodychom naurota pokročuval raja lica netko cíči dziel cyklusa. Nimo profiju steji tež lica vjace ač 60 lajku z čornego kumca a vokoliny na jivišću, najstarša rajaka je 80 let stara, najmłodša 8. Nimo voje ruski je drasty skičija so přiladovarjam tež lica vjacore serbske stučki a teksty, ač do 19. julija raja stavi z nuokrabače, predstajenja su vupšedate. Wosada małym wielkuje je czera na 257 letne wopstacze bratruskie jednoty wełsy wspominała. 130 wopytuariu są na swiedzińskim dniu wopdzili. 17.1. pusta bych u pobożni Serbia budyskiego kraja po smierci rabie von Gerstorfa z Čichońcy do małego wielkuła przeczanyli. Tam im Serb Mati Duhi nowy domicilski Češe. Na svedžinskih kemšach čera bi še džil pridovanja tež serbsko-rečne. Dr. Lubina Malinkova přednošovaše o staviznach sudlišća a skečbni na jeho vůznam za Serbo, kajž tež na mezinarodny vůznam. Ač do 1942 je dohromady 2000 dječi misionáru małom velkove došle kodživo. V Hokach je tamniša vonjeva vobora sobotu, so je 120 letne vopstače. Svědčiva. Od popudňa bychu jako gratulanča viacore susodne vonjove vobory na vopyče, tak možachu voborníku mestrujem Zvoklic, Bušic, Nesvačidva, Nuknic a Kruščic vítač. Modžinska vonjova vobora Kruščic pokaza přitomnym nekotry zvučovania a Nesvačanska vobora demonstruvaše naložovanie vosebitej techniki při vurezanju z nezboženych jezdžidvou. Lične viki remeswa radwoju na dwoniszu inkluzije je sobotu niedzie 200 posta ludzi wopytało. Trochu ja organizatorojo. Ladajo na wużadanie rekordnie hocoty su z tym spokojom. 16 regionalnych remesniku je swoje produkty poskiciło, na przykład kożane a pelszowe, pczukace a honczarskie twory. Dzieci możachu na stacjach paslić albo sowokwodzić. Klitu chcedža tajke viki vospitovač, potom pak poznim leču abo na zime. Prine koporske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobyvo v okresne pokal 2006 a 2020. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksena přesadži so sobotu přečivo v okresnemu mištri znašec Dobruše ze C2 po podlišenju. Zajšoch 15 letach su Rajbičanscy Sokoljo 4 razy finalnu pokalnu ru dobyli prini kročpak doma dela na swojskim stadione. 580 přiladuariu jeri sobotu večo zčiovało. A to one bichu naše džencniše poješće, kiš namakače tiež na našich internetnych stronach abo damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A z blakami je so dženca narano kitro silnje podišćovało cywy dzień. Čanu mročele pokraju, kiš noša dale, tiš žila išće nevedra abo rimanja. A žive slibro, hiba so dženca išće raz mes tužnimi 27 a 31 stopnjami.
3: Hej Bettina, je to rovně již rekva, je so dženca ráno trochu silnější dešťo, obo proč je silně dešťovalo, tu již ještě raz Jack při posluchace z Miločic, ona je nám zdělila za mějachu tam 3 a 40 litrů, když s pančic Kukova jsme již ličbu dostali 30 litrů, tam bychu, a to v úskutku je so vězo tež na drohy, našim koncu je tak daleko šitko ok, ale pola Grosenhajna, tam je jedna droha již přepfavěna, po dvou bylo jsem a 90, tam nemůže čijet to pak je zvonka našeho revíra zu rec a tu již pola nás je ještě všetko poradku.
1: Serbský rozvoz.
3: Kelko dešča da bi pola vas? Pisaće nam, abo zvonče.

0: Posledni tydźeń šule kiwa, jenož ešte jedna ruka je vyše, když na postach wotličiće, kelko dňov hišće do šule. A potom v prózdninach môžeće se ľubić dać. Ja sama dźeće nima mojedla, môžeće cuje dźeň spanske w obleku być, ale ja si myslí to za mama doma mjerza. Ale v šuli, to so vizo hinak, z woblekaš a zdrasćić, večne našich serbskich šulu tadrje nima drastuje předpisy, abo samošulsku uniformu, serbski gymnazij Budyšinje pak wuda od lońšo do poručenja, kak mieli so šulerio za šulski džin prawie zdrasćić. Rahel Zelnak je so k tomu informovala a rozprawia, kajki je rezumé po prynim leče.
1: Iže viacore leta wudawa serbski gymnazij Budyšin šulerski dženik. Od zajšvoj leta stia v tutem je z druhým, tež doporučenje za to, kak mili so šulerjo a šulerki všetný džin poredne zvoblekač. Kotre drasty so tam vo sebe, jako so malo hodžace vobladuja? Šulski navoda René Viacvok meni?
2: Samo zrozumíme, vopkýč bym my so moda trendy sáča, alebo na juno tajka, juno hinajša. Runiek, aj so šulero zdrašča, stají so šon tež te prašená hače to šulským odbieham odpovedovať se abo nic. Ja myslím, rúne von tu na extrém krotke košle abo krotke kolove abo krotke šate šajna čolce abo holce.
1: Tak nesmeďa kolove abo suknia krutče hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč ma celko nezavodžená byč do reka, dekolté nesme pšera vúrezané byč a tež brjuch nesme vidieť byč. Tak doporučenia Sapskoho gymnázia v Budyšine. Nitko sú so doporučenia k druhému razy vúdali. A što menia šulerio k tomu?
3: To sú dávali šelakore mene na ote. Ja som to tie bude kritisce vidžova, dokáž tiež byte jené doporučenie. Jen si také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dávaja a tak. Snáno to nieke neo tak celé poriadku, ale dokáž byte jen tie panienšie doporučenie, jen to pon tie akceptujú, dokáž jen to so nedobí na to džiažiť.
4: Ja to skýl kritisce na okam, dokáž so sprená na to nič nedžiaží. A to nás vie už amická stéja, so všetko sú hoša, so to tam stéja.
5: Ja som slúšala, že to menšie sú sa o to také hošili, ale mňa to jacne zaujímavé, dokud sme v posledným liče bola to veľa.
3: To niko trhojce niko na to ládia, so ne to snáno jac tak. Krutke so nezutvér, ale v celku popom so ničo neozmenilo.
1: A rúne tak miešané, kajž menenia šulerio je rezumé Renéa Viacvalka.
2: Ja sem te situacije zeznal, zo so so šulorja tež na tom orientovali. A čuneš nic kužde, a potom smejem tež se na to zvožovač, respektivne na koncu tež jenu informaciju dač doma, jeli je to ze z našeho posudka přenavane pod drastisem.
1: Dalše konsekvence pak za šulerju nesčeuja. Všako su to jenož doporučenja, a žaden drastový předpis.
0: A kak je dresscode na druhých šulách, abo tež v šelakorých pohovaniach a živinských vobvukách, tež tomu je sa Rahel Zelnak včera nedženejšim vusovaniu vinovala, tute namakače ešte raz jako podcast v ARD Sounds, abo tež na našej internetovej strone, giba našej app MDR Serbia.

0: Tuta pasjonska spěwarka nese čornu suknju z błyšćacej čornej židźanej falu a jednoru čornu jaku nałowje čornu haubu z dołim bantom, pod kotruž so dalši zeleny kwadže. Vo sebje ma kantny je spowědžowy štruntušk, to je biły band, kotruž leži na čole a tykne so na zadnjej wowe pod čorny band. Biły nohajce a čorny črije budu spunja drastu pasjonskeje spěwarki z čorného komca. Vo sebje rejne, zo je so scena hljeca do ry dostava, šako je so drasta jutronych spěwarku, nedawno tež na nimskim drastovym dniu z uznamenjenjom drasta leta počešćiła.
1: A nětko, možda jim po takim tež přiladovario krabatov je stavěz na čornym komcu, hač to 19. julia vopčivač. V Kurjavě samoty zvečeše sobotu premiéru a přinoš kvotu tej premiére namakače vězo tež na našich internetních stronach a zdobom naši app MDR Serbia.

Dźěvěč mjeńšinu doła smich je James Křesćan Münk je dospěwał, a tuž poladnjemy hišće raz na ličby koło wokoło dešća, wyšako sće nam dźęca rano jižo pilnje pisali, a tuž aktualny update ze smerdžace je, što je tež za dźęca ja co rec rekord, bynješ se no sami tež trochu wele było, smerdžace je so mjenujce 6,5 litru najšli, a tuž mamy nětko tež ličbu zedelan. 6,5 potelkim, tak nam připosluchare ze smerdžac zdělichu vutrovne džak za to. V Miłočicach bychu 3,40, to by je prýnja informácia, kotru sme džens rano dostali. V Pančicach kukově 2,40, potom poladnjeme do Votru, a tam bychu 3,30, v Sulšicach polakulova 2,20, v Vůstču 20, a v Krosčicach a v Hókach tam sú priede před nekak po hodinu 5,30 litru namerili, ale tam sú na to pokazali, že sú pola nich silne rýma a vyska, tuž je to miestem zaviesče hišče viac.

Minjenu sobotu rozžonowaše imersivny rěčny projekt Zorja svój letuši letnik, ještě jako to projekt, ve kotrym šwe běhu nimale jednoho leta delno serbštinu navuknu. Jednáč absolventov a absolventkov je tam 10 měsacu do delno serbštinu navuknuo v rěčnym njezdže. Nědživajco horcich temperaturu bě vodkadne svědžen dere vopetane. Od 1. septembra startuje revitalizacijský projekt Zorja hižo do 4. leta a s tym tež do 4. koła za nowe šulske leto. V rěčnym njezdže v Dešnje su so 10 zajimcu delno serbštiny hižo přizivili a oni so hižo vesela na svoj 10-měsačny rěčny kurs.

0: pjeć razu jeszcze do šule za lica, a potom hižo kiwaja šulske wulke prózdniny 6 tydźenjow swobodne. Wječina našich serbskich šulow datre nima drastowe předpisy, abo samu šulsku uniformu serbske gymnazie Budyšenje pak wuda wot lońčeho doporučenja, kak mieli šulerje za šulski dźeń so prawie zdrasčić. Rahel Zelner kje so k tomu informowała a rozprawia kajki je rezumé po prenim lecze.
1: Hižo viacore leta wudawa serbski gymnazie Budyšin šulerski dźeńik. Wot zašłeho lěta steja w tutym mjez druhim tež doporučenje za to, kak měli so šulerjo a šulerki wšedny dźeń porjadnje zwoblekać. Kotre drasty so tam wosebje, jako so mało hodźace wobladuja? Šulski nahoda rěnje wjac wokmjeni?
2: Samozrozumiewe wobkedźbujemy my, so młoda trendy sadźa, a ona juno tajka, juno hinajša. Runje kaj so šuler zdrasća, staji so šon tež te prašene hače to šulskim wotběham wotpowědowace, abo nic ja myslu runa von tu na extrem krotke košle, abo krotke kolowe, abo krotke šaty, šajna, čolce, abo holce.
1: Tak njesmědža kolowe abo suknja krótče hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč ma cilko nezałodźena byč, do reka, dekolté njesmě přejera wurězane byč, a tež brjuch njesmě widźeć byč. Tak doporučenja serbskeho gymnazija w Budyšinje. Nětko su so doporučenja k druhému razy wudali. A što měnja šulerjo k tomu?
3: To su dawali šelakore měny na oty. Ja sam to teje bóle kritisce widźała, dokuž tědeš byte jene doporučenjo. Jens je také myslał, haj, to samo nix no na naše drasty, tak prajne za to prawa dawaja a tak. Snano to nieke nie o tak cyle poriadku, ale dokuž byte jem tepon jen šene doporučenjo, jen to pon te akceptuo, dokuž jen ta so nedobí na to džiažit.
4: Ja to sku kritisce na okam, dokuž so sprena na to nič ne džiaží. A to nás vie už tam nická steja, so šešia so hoša, so to tam steja.
5: Ja som slušala, že to menšie sú sa o to také hošili, ale mňa to jacne zaujímalo, dokud som ja ve posledným liče bola to veľa.
3: To niko trehojce nieke na to láde, a zone to snáno jac tak. Krutke so nezotvér, ale v cilku popom so ničo neozmenil.
1: A run je tak miešané, kajš menenia šulerio je rezumé Renéa Viacvalka.
2: Ja sam te situacije zeznal, so su so šulorja tež na tom orientovali. A čuneš nic kužde, a potom smijem tež se na to zložovač, respektivne na koncu tež jenu informaciju dać doma, jel je to ze našeho posudka přenavane. Pod draste sem.
1: Dalše konsekvence pak za šulorju nesčeuja. Všako su to jenož doporučenja, a žaden drastovi předpis.
0: A kak je dress code na druhých šulách, abo tež ve šelakorých povovaniach a živenských wobłukach, tomu je so Rahel Zelnak včera nedźelnišim wusowanju venowała. Tute namakače jako podcast v ARD Sounds na našej internetovej stronje, abo tež našej app MDR Serbia.

10 minćinow. Do 9 je. To bije skupina Noa Doba z Zwoty Morja. A runje by tež jedna taka linka tutym spiewie rinše je dżen cieneši, šte vedro, ja si myslu, tež mnoze z vás vesela so dženca přes vedro a předovšim tež přes švihele a dešč. Kajž Zwoty Morjo upadaja drje vůže, si myslu, a vutrenu džak vám šitkým zostře dženca rano tak super, super sobu dževali, tak sme zastali tu krasnu přelatku s deščovými ličbami, s ličbami, kako dešča je so pola vás najšvo. Započejo dženca rano s miłočicami, kdeže so v noci hižo 340 litrov najšvo, najskrbiju od cio hodinu to bi. Najvyšu ličbu tu sme zostali sposredkovanu ze smerča, 6,5 litrov tam mejachu v susodnem Rožinče mejachu 5,3 litrov, v Pjeskecach tež posta, v Smečkecach 4,4, v Votrově 30, v Sulšecach pola Kulova 22, v Vůstču 20, v Krosčicach a Horkach mejachu tež 5,3, ale tam je potom ještě raz než do horší švob, protože jako jsou nám šiposluchari tohle písali, je to podle nich tež runě rýmavo a dešťovo, tam potéky mi ještě kusk než do hore přijde na té 5,3. V Pančicach Kukově mají městem 9,4, tak nám svěrne šiposluchar písa, no a já celé naposledk přijde tam rádvo 4, tam do té mějachu, ale já si myslím tež rádvo činio, smíče se dženca ještě na nekotre kapki dešča veselič, přetož ljubjana meteorologojo švijele za cvý džej, nas tým pak tež zvisuje nevedra. Čence noci je so jišo vyskavo, čence rano tak v okolo 4-5 dobi. Nadžiomne nebudu nevedra přesilne, na každopad pak so si myslu zárodky vesela přes dešč.

Wažny termin mamy za was. Žinca wetpódnja wet zegare čich jo šyknym zajmcam kazany na vitaj zmakanje. Starejše zmakaju se ze žišimi, gromaže serski spívajú básle, milujú a wiele věci. Přitom uknú gromaže serski a to ve familiovém centrum je na droze Elisabeth Wolf, jaden a styržaštoho ve chyše buzu. Jo, a kak jo bylo, to zgenioše pen srjodu našom programie.

0: Zatkula.
1: Buďte celé utorné vítani. Šíce ľudžo tu, okolo mne, sem do Nebelčíc a šíce ľudžo před rádiom. Vítajte k Zatkuli. Kež ste pytli, sme vieza tež dženca zaso ve Užice popuču a to k dalšej stácii našej bičtúre. Kež prajene dženca tu v Nebelčícach na Svedženskej vúce. Štúž sa neuznaje, to je, když jedeš pri pěstovaní nimo, potom Svedženiščo podprom nedom uladaš. To ještě ľudí tu je, to lohce namakáš tu location tu, na tým potajkým záležeč nemôže, zo nesče ešte tu. Snáč vás to netko ešte přesvědčí, ja vám tiež jasne doporuču so ešte na koleso, abo do auta sednúť, to bude na každý pát riano večok tu. Rianu hučbu, vie so tiež zaso máme a naša Ilza je dženca zamohita za to. Ilza, prošu jara.
2: Dobro večer, ľubí ľudžo. Za dženciši večer som techno hity přijotovala. Kajš napríklad Born to be Lonely od Timia Trumpeta.

0: Wonca nałopyće pola niebyčanskiej młodźiny, woni wuhotuja ceću staciju naše bičtury. Po najhorcišim koncu tydźenja a lěta to běchu 41,5 stopňů Saksko-Anhaltskej, to je rekord. Žene jišće nie so w juniju tak horca temperatura měriła němskej. A dźensa, kaž prajene su temperatury zasu trošku niše, měchmy dešć, nevedro, ale nětko večo, na kužde pat je jara přijomně tu a s tym je nalada, ja by rek optimalna, to išto ľudži, tež dež su jenož cínače mústva tu, su to išto přiladovarju a ľudži dokova wokova tu namjestnje. A modžina tu je nebečicach so intenzívne přihotovala a ma tu nimo pieskového rajnišča tež jedne rajnišćo išče na trawniku, ale opravdže jedne jara, oj, prajmy raz masívne, rajnišćo masívny sak, to opravdže jara šo profesionálne wupada. A oni su sobie so tež wo kulinariski poskitk tu postarali, što da dawa tu šitko poskitku.
1: My poskitčíme leca lango zase a bražino kubarski, a nimo tu tež pičo.
0: Hej, lango, što je opravdže na osobitostka, to opravdže kužde leto jenož tu nebečicach dawa. Kak môžu si te přihoty na to predstaviť, keľko čista daše přihotovali, kak še kalkulovali, však to chytro češko pánes, ja myslu kalkulovať za keľko ľudí, keľko langošu, ste dženca tu čisto zmiešeli?
1: My sme plánovali za 260 osobov, všetko za matečen grillujemo, hejba pomo jasne skázali, keď posledné leto sme vôbec 300 porciu skázané mili.
0: A když ste započneli s přihotami, je to chytro spíšne šlo, že so již odleje na to přihotovali, alebo, hoj, že ja také talenty, když to tiež spíšne činia?
1: Ja bym prawa, to by jara spíšne všetko, to sme všet dvemi tydžinami tie hakec vesne svedži mili, hastem sme všetko, tých přihotách nutská boli a vedeli, že všetko še tu boč dobia, hastem je to jara spíšne šlo.
0: Super, tým tu nebečicach potajk im funguje, tak upravo netko ižo utromne džak, vesne močinje tu nebečicach za jara poradžene vopospodarinje a hoj, ľuďom tu, dajte si zesvodžeč.

0: Če zawěsće sobu dostali mějachmy posledni tydźeń, a osebě nětko kunc tydźenja jara wysoké temperatury, to se so lidma hibač mo. Ale što činja při takich temperaturach potom športovce? Marta Mjörčinkec je lohko atletka, to rika poprom je wiele wonka při treningu, ale što činja oni, gdyż je wonka cicečí abo samo peča cicečí stopňu?
1: Hej, du gysz su nekje takie szywecze mistrzostwa, nimot und trening, nekje po nas zaskus luchši wodwe, ha naše trenere tam te jara na to dziwia, so mu przejara we te čupoče, we tym svunčku ne trenujemo, da to sa naš trening pak šetce kus přesune do zade, so buchmo mu ponkus bole večo trenuali, gdyż nie jac tak horco, abo trening so wodpraje, ha pon jens na no sam tým, ono što čini za je rano, abo bože večo, du gysz do ponši takich temperaturach, ty sa noskire stroče škodži.
0: Ale tež druze, modostní sú si pomáč videli, zo nie je šo tak napínace, po učbě slyšíče potom, što sú oni nám prajli.

0: A runje jest so předposledna rá našeje skupinske fáze tu odwiz. Dawa to rěka jenož iště junu jednač menšinu a potom můžeme tež iště z kaunej fázu tu startovač. Ja jsem se runje skrótka informoval a jsem zhonił, zo je naša zadkola bičtura okolo z počátk 20. let so zahajiła tobě start našeje bičtury, tedy jenož s jednym turnírom Ralbicach. A když ja tu na listčinu ladam, můstvo, když jsou tu dženca podla, potom je, ja myslu si jené můstvo, ty jenčke, když by tedy mohlo podla byč, a to jsou klumpaky, oni steja tu při rajnišču, nechám vás přetornit tu nitko, Michale, ty jsi jeden klumpak, když ty dženca tu podla, jsi ty případně podla byl, když při startách nás je zadkula byčtury tedy, já jsem u něj rek, spočat 20 let, můžeš se ty na té spočátky ještě doplnit, abo nebych u tam klumpak ještě podla?
1: Nie, also jako cel klumpak je tam ještě nesmo podla boli v těch letách. To je nějaké hake, v těch posledních letách rostlo, musíme také kus také mode nane, někam opravím, kterou šromadže se chceme kus pohybovat a já pravím ty posledné 5 leta hake, tak romadže rajmo v té konstelaci.
0: Mode nane je dobré heslo, já jsem před skutka přiladoval, my máte dženca tyž modrých klumpaků tak rec podla, to jsou pod jakým syna od vás, abo od džilu vašeho mužstva?
1: Nej, jeden suborajer jo dobil bože na národnine a se s tým jo on svojho syna poslal nám subu jako pomoc.
0: Do neho jsme u subu na národnine, ok? To škoda. Jak vědí pola vás, raje se to dere, abo máte ještě takovou fázu, když dobíte se ještě trošku zahrač, ten rozdíl, ty staroby, ten starobný rozdíl je ša trošku vůlky. Jak vědí pola vás?
1: Nej, jedno bys rodu rec, ty prvné dvě stáci, mu nesmo podla boli, tak prajne mu nesmo, tak ještě zahrate, tak je od ještě dženca nekak běžoval. Nesmo úspěšně boli a se s tým jsme otezno von.
0: Ok, škoda. Tak fokus na příchodné stácie a vele úspěcha. Příchodě na kůže pát Kulvěcka, nanojo se synami Raja, děkuju a vele úspěcha při příchodných stáciách bude dále s hudžbou.

smy runje jo zonili posledne na raz kupinskej faze běži a tu je so runje jeden ze sakou sypnu. To je trošku problematiske, tak so dobi netko tu dara přetornič, ale ja da mam tohle krótký facit, respektivně mjeze stav skupinskej faze, když tu ladam na liščinu Pěter Kluč, zajímavé jméno, to budeme potom tež šeso raz trošku k tomu věnovat. Mústvo Pěter Kluč je šitke ry, dobylo serbská raketa tež zaso prietku podla na druhém městě ve skupině A. Měšané plince, to se myslu, jsou tež dobyčere prvně stácie, když so nebylo, a modu špunte tež zaso silně bulšilečal. Tebi a přečeljo tež s cjomi dobytymi rami a tež mústvo nie jara silně podla, potekim tu je nedom skupinská fáza ke kunci a potom přinže vulký wokom mik, šako so potom foto čini. To reka, kaž som predižo rek, my máme tu dženca moto červeno bieve, modro červeno bieve a potom naša Mila so budže ze s fotoaparátom stupič a nebečanská modžina má potom dve menšine kvíle. Všetkých kočíš sú tu odpovedne zdraščení na hajnišťo posvač. A čím viacej ľudí so na foče hoj, zestupajú a sú vidieť, čím väčšia je potom šanca, zo smie nebečanská modžina kletu preňu stáciu našej Bičtúry 2027 uvotovať. Hej, ladajú na to, zo kletu pravdepodobne 8 stáciu nezmiejeme. Je to, ja si myslu, jara atraktívne myto. Šako sú kúže leto tojšto modžinských klubov. O to, hej, so procuja, zo bychu mohli jednu stáciu potom bohužel tež niekotrým stajne odprajíč. Potek im to kutne brač, za niekotrým menšinu so potom šice, kýž sú modro červeno bieli zdrasčení, zade na rajnišču piesku zestupaja a potom narávame, alebo činíme foto.

Potem so sme runje naše newsy słyšeli a hudźbu dźensa. Sme nětko tu, o Jezus, w K.O.nej faze, po takim štvorćfinale so tu nětko raje. A tu raja runje tibi a přećelio přećiwo młodym špuntam. Ja si myslu, to z tej dwie jara sylnej mustwie. A runje sme tež tun fotkneli našeho dźensnišeho mota, kiše mudro čevono biły. A nětko je tak daleko, so chceme vam přeradzić moto za přichodnu staciu po takim za příchnutý koniec sach. Sjatočný moto reveal to nětko po takým je a moto bude šo so frinkoli po takým šitko s glycerom, s parličkami, mojdla tež vaša hoduna lameta, šo to so příchnutý dzień dere hodí. To je na kůždy pát téma, kdy přikotuža so aktivné vůjčky kytro vůcuchnovač s já myslu, čím lepě je, so bude, kajž v zajšvých letách tež ježo, ještě trošku party se dač koniec sach potem, po takým těno punželu co tam widzimy z wszystkim, co już są w rynkoli a zyboli, to jest prynny dzień prózdniną, po takim volleyball a party z glycerą, co chcesz jadz. Nydom so potem zaso tu przyzywił z niebeczic z update'om k naszemu dżęsniejszemu turnieri.

To běše kunc tydźenska drama w Ralbicach a na koncu z dobrym kuncom so je ralbičanske trenemóstwo C2 pokalne finale přećiło dobruši dobyło, tožše najpozdźišo našich dnjowsach predrunje słyšeli. Ale kak napjata rabie, naše co dobruša su kunc prěnjeho poučasa wrota

wycylili, hač do 90. mjeńšiny potom wosta 0,2 z widaral Bičanow. Sudnik pak nydom 10 přidatnych mjeńšinow pokaza. Tokež je so hra přez faule do dołosće čanyła, tak praješe. A w 100. mjeńšinje, woprawdźe poslednej mjeńšinje, dostachu Ralbičenjo potom jednatku a Dirk Šołta ju přetwori. Podlešenju při wjace hač cice či stopniach potom Ralbičenjo hišće raz w otwartnychu, dvoje rota prasnychu, tola znowa poslednej 120. mjeńšinje samo naše co dobruša trechichu. Ale potom běše kunc, nimo a pokal wosta potekim doma w Redelanach. Ci dwaj dobrych usokoljo, niezapomnita rato bie na kóždy pad. A hegnie samo jeden z fenów pobył drugim poczasu cyrkwi swieczku stajić, co bychu serbscy kopary dobyli. Hacz do trechy abo nic, szojene sokoljo maja keluch, wiace we witrinach a swieczachu hacz do niedzielnego rania dobycze okresnego pokala. Potekim na kóždy pad też z naszej strony utromnu gratulaciju.

Wónje smy wo pokalnym finalu Ralbicach słyšeli, kotrymž su so Ralbičenjo z C2 po podlěšenju přesadźili. Dźensa wečor, direktnje po našim volejbólowym turnierje tu w Nebelčicach, so tež zaso kopańca raje, to pak na trošku wyższym niveauje. Naše němske národne mužstvo nastupí mjenujce na pojednačích 16-kovém finálu světových mistrovstvou přečivo Paraguaje, ač runěž jsou němsce poslední hru skupinské fáze přečivo Ekvadorie z 1-2 přirali, jsou dženca večer jasný favorit za dobyče. Jednora pak tuta rá na žádný pat nebude, je to šako tež prýnja rá za naše mužstvo KO fáze, to říká jeli přiraja, je sun vo světové mistrovstvě pasé a možná so z Ameriky na dompuč podač. Ale kaž prajene ryze od individualne kvality sem by dženca dobjało za dobyče dosahač, šo druhe by přesvapjace było, to dobíš správne riec. Přichodnom kole to potom žno zaso hinak upada, tam čaká pravdepodobne z francouzske jeden z vulkých favoritov na titul. Ale krok po kroku my najprv raz hladame, kakra potom do domu winže. Kaž prajene s dybkom na pojednačích je zakop v Gillette Stadiumje v mieste Boston. Skapada, badu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,

Haj, ja steju tu runje pod našim paviljonkom. Tu so nětko bohužel trošku dejštuje, to ješće šitko ramiku, ale haj, chceme so nadjeć, zašće tu vedro nekak po hodžine, hač ke konci našeho turnira a našeho usuvanja tu předžarži. Ale štvrtfinale, tu nje so runje vúrav, so dorav, a když ja tu na usjetki ladam, potom su so tibi a přečeljo přečuo modem špuntam ze 16-7 přesadžili. Mústvo nije v snadnej rieze 12-11 přečuo miešanym plincam. Serbska raketa je so haj jara solidnje přesadžiła 17-5 přečuo Biło Beach. To rieka serbska raketa tu zawiesće wulki favorit na dobycze, a w posledniej rie nestej žadny usledk, ale Pieter Klucz, mústwo Pieter Klucz je so přesadziło tak, zo z tej pofinalnej rie TB a přečelio přečuło serbskim raketam, a nie přečuło Pieter Klucze. Kajšprajne, my tu nětko pokročujemy z pofinalom, hač również so troszku deštuje, ale przyczymś je čopwo. Tak si myslu, że jest to poriadku na trawniku, nie tylko troszkę kiedyś była, że za to tu nikt tu nie obsunie. A potem sport jest dal, byle uspiecha.

0: Kaj. Bo tak im nebečicach. A tu so wieso tež rade sveči. Například su sreč junija osvečili tu vjesny svedžen. A to je so mestrujim wotmiwa tak mjenowana Party Inkluzije. Ižo štvorty raz je Młodźinski klub to organizował. A kak da ste tu nebečicach na tu ideju přišli? Kak môžeme si teku party předstać? A kak je so to hujivo, so teka party tu nastanje?
1: Hej, my jsme tu situaci měli, že jsme pytli za pjatak, kde ľudí nejsou do cva šišli nám. Ha máme šaké starší, kotož v tom vůvu kudžuje a pon su denám prají neboh, to je na idea bora. Ha stojí to tak nás, jsem prají hej, čo odla nic. Ha pon jsme to einfach započali, my jsme se smyčko sami započali, ha desu pon čo druze domy desu vůbša prosili, ha nik mám mám městem tež ľudí, kotož tak prají nebodla venom dumy, ale tež privátne tak prají nejen handicap maja, ha rade tu svičiši nuk nám.
0: Jak může si jen tu organizaciju snadno tež předstajit, či je to jednore, je to kajž taká normálna party, abo době na vyste věce potom dživač, jak se vy to činili?
1: Vážně je, že je lada, že je šitko bariérefraje, kajž jen tak rejne.
0: Bez bariérne, aj.
1: Aj. Moláme, že mají puč mamo, tak se možná ty rolátory bez problému tak prajne na našu vůku tu hore. Ha hevák, so to vůstu pusu všetcaký problém, ale to sport šest jara otvorené, tak so jsme mohli jich vůstupu služívat.
0: Jara cool, kaž prajene, jíž o štvrtý raz, že by to nětko tu organizovali. To říká, že je otvoz pozitivné, a že tyž liča za so spokojom s tím?
1: Jara spokojom, a z liča jsou opravdu tyž. Celé by ľudí, že tu byli ty ze zvězky, ze zdamoch, jsou se nech jsou, a to je vokrav, že potno je, že ta inkluzia tyž celé živa tak prajene může tu být. Also musíme jara spokojom, a ty ľudí mají ty tak veselé. Also když jde tu jsou, pon to netraje, mají přímo tak a hodinu prenáča party lusťo, ale to jsou tu a pon to tak lus.
0: To jsou nedom tu, klasa. To je váš věstný svědčen po takým nitko žno za let za nimo, ale dává ještě další nekajké věršky abo eventy, když dobí respektivně celé nebečanská modžina organizovat. A na kotrož môže sa snáno tiež šíce serbsce modostní veselí, či je tam niečo plánované ešte, alebo je za vás netko tiež ze stáciu Pičtore potom to leto tak reci, že dočasne zakončené, čo ešte vôjotovanie eventu nastúpa?
1: Niekým mám lišom přestoka a potom si ja musú, že budeme mô germušku svičiť, alebo jenom malko Halloween party change a to sa vieso veselí môj, když tiež serbsce modostní k nám šindu.
0: Super, da veľa úspecha pri tým a vieso tiež veľa veselá. Ďakujú.

0: moja posledná spoječ.
1: Pane můj muž Jezus Kristus.
0: Na věky amen. Posledná spoječ běše k hodám před třemi letami.
1: A šo?
0: Jsem zábo punželu zadku poskáč.

0: wróćo tu live k finalu Njebelčicach k třećej staciji našeje zadkula Beach Toury 2026. Ladam na tafličku. Dživeč, dživeč. Hoj, to moje uprajenje od Pedrune Wopodstatni, Jara Wuhuna Nara, přistajne Benedikt Šota. Jara Wysoko, pojece stav. Sak tu nie je najwyższy, tak zomóža tu oprodze šice. Hoj, přečanš, to so oprodze tu Jara sypa tak rec, oprodze Jara wotre bule, wotre nadpieji. Wieso netko tež trošku češo, když je také mokre, dobiš oprodze so koncentrovač, potom tež ze svicu od jednej strony jenoš, to sú oprodze češke umenenia, abo češe umenenia, hač sú to rajarky a rajarjo naučeni. Jessač, Jessač, serbská raketa s nadpěhom Magdalena Pilcec, s nadavkom, odajče, bohužel on. Popanč, ne, te tam nečina sobu záde při rice. Bůl z noha rice, zase krutka přestavka, ale může dále jíč. Janek s nadavkom, přijúzate od Kiliana Cyža, přístajene, Kilian Cyž s nadpěhom, bloka, Benedikt Čota, silný blok, 12, Jessač, připodla hižo raz Wulki Jack na Nebečansku modžinu ište raz za uhotovanie dženca kulinarisce a organizatorisce top tež. Vonio Wobora je so tu o svietcu postarava. Všitko super. Haj aplauz za to. Benedikt Čota nadpie. Božel won. 12 jednač. Čačo 15 so netko raje. Jeli serbská raketa, kontraž unie jednač, dvanač zastatkuje. Co tu přesadzí potom, sú oni tež dobyče rocieče stácie, potom sa sú poslední týdženi, že dobyli. Ale ja si myslím, Pietro Kluč má nešto přečivo tomu. Nadavk serbské rakety, vysoko resnú, převysoko snáno, bože zadovon, dyk za Pietro Kluč, cínače jednače. Benedikt Šota s nadavkom. Přijúzate od a na silný nadpěh Markus a Ričla. To ja znaju. Ja doby tu připodla trošku na moj celku ládač. Šira jo mi bohužel nic s jménom značí. Markus Ričl, netko s nadokom 12 cínače, přijúzate od Benedikta Šote, přistajene. Ema Šustrec s nadpěhom, ale přijúzate Kilian Cyš, nadpěhom won. To reka netko sáčbové bůl za Pietro Kluč. Čišť, čišť je tu na kvíždy pad. Pola za moji lapašky, jeli ja to tu právě čítam. Nadavk přijúzate, tu je blízko při saku. Blok, ale dále. Oaj, co vojuje, přistajené a dále, že? Kilian Cyš přijúza, že na nadpě, won. To reka, Pietro Kluč. Je Wurunau, musto Pietro Kluč, Wuruna 1-1 v sáčbách, takže mi tu netko do rozsudnie poslednie sáčby. Ja so pak netko tu rozžonuju, na Instagramie potom na kúždy pát vidíče, štuje so tu přesadžiu. Vútromne Jack ešte raz, naušiť a vidíte potom koniecach.
1: Zadkula.
2: Ach Kala, što máš tyčen sa očo přeďuť, ne? Žence, pundžela, to dáva vizo jenoš.
3: Zadkula Beach.